0: définitivement grand sens pour t'en au petit souhait. Et à partir des après-midi, moi pour besoin du au revoir et c'est Jean Batman qui pour avec vous jusqu'à 6h du soir. Alors ce numéro encore une fois 255 le nom application, le nom WhatsApp 4 42 42 42 428 97 25 et si on a un petit topic là bon matin envoyé et n'importe quelque chose qu'on veut dire nous. Envoyez s'il vous plaît, on va passer là.
1: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh